0: ale se být toho tohle jindrinka.
1: Ale hej, tady byl díky zvěde.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
0: Ono za kážero, fomano, zelí osma.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
0: Kejke, mítke, má, jaká macha, dronka, zahle.
1: Jo, ne, díky, sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
1: Kom, hier vind je joer, fusje,
0: ja,
1: bekontent.
0: Ja, a wie, kuk. Homo, homo, mer, no.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
3: Witches.

0: ale se být toho
1: mohli jim drýkat.
2: Ale hej, tady byl díky zvěde.
3: Little krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže do somono zelý osma.
2: A slíhe, smakli a slíhe.
3: Little krabber se nejle máme ke stům.
0: Jenke mítke na jaka bacha drunka zahle.
2: Jo, ale díky si, jos, jos.
3: Little krabber se nejle máme ke stům.
2: Ko výrfi je jůr, fuše,
0: tak on ten. A ví kuk, ho má mérno.
3: Little krabber se nejle máme ke stům.
4: Witches.